ženy. On ale tvrdí, že glycidy jsou pro lidi. Je prý v něm kotel na ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí bombarí.

ti, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že si tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj,